Ja už vlastne poznám peklo. Som tam raz bol. Stačí. Všetci sme hráči. Aj keby to stálo za to,

0: Tak keď som hovorila o tom, že Muse len pred týždňom vydali album, z ktorého skladbu ste počúvali na úvod víkendu FM s Idajnou, tak táto vec vyšla ešte o jeden týždeň skôr, 19. júna, a stojí za ňou dvojica slovenských interpretov Ovarius a Trilobit, pričom Trilobit na Facebooku informovali, že pri spolupráci s Ovarius sa snažili spojiť dva hudobné svety a zároveň zachovať ich jedinečné identity a dúfajú, že sa im to aj podarilo. Domáca slovenská a česká hudobná scéna má však ešte čerstvejšie novinky. Nika vám porozpráva, čo majú nové Bratši a Elections in the Deftown.
1: Českí Bratši sa hlásia s novým singlom Elections in the Deftown, naznačujú, aký bude ich nový album. Z Rádia FM sa pozrieme na slovenské a české novinky z našich playlistov. Česká dvojka Ondřej a Jiří Veselý, a.k.a. Bratši, sa hlási s novým singlom. Po nedávnej spolupráci s talianskou producentkou Rome in Reverse vydali novinku Arrival.
2: Ten track vlastne vznikal pomierne dlouho, myslím si, že ho máme v šupníku už třeba 2 roky.
3: Ja si myslím, že určite.
2: A jakoby inspirace byla zase se trošku vrátit k takovému našemu zvuku, který nás bavil na desce Escape. A vlastně pracovali jsme tady s jednoduchým motivem, který jsme se snažili vlastně rozvíst během té skladby, aby to byla vlastně taková emoční nebo emocionální jízda od začátku až do konce, aby to gradovalo, aby vás to vzalo na takovou velkou cestu.

0: 18.
1: Popo FM s Luciou Valierkou.
2: Legendárny The Cure prichádzajú prvýkrát na Slovensko. Britská hudobná ikona vystúpi na trenčianskom letisku v stredu 8. júla v rámci extra dňa festivalu Pohoda. Spolu s The Cure zahrajú aj The Twilight Set, Just Mustard, Dennis Bango a Hiroko Yamamura. Teší sa na vás aj exkluzívny partner Asset. The Cure, streda, 8. júl, letisko Trenčín. Viac na pohodafestival.sk.
3: Nekompromisne.
4: Bez zábran.
3: Bez chochmesu.
4: Bez zodpovednosti za napáchané škody.
3: Do posledného detailu.
4: Prezradíme aj to, čo nevieme.
3: Autorský podcast Pavla Hubináka, Juraja Malíčka, pozor spoiler.
4: O filmoch, ktoré sme videli, takže vy už nemusíte.
3: Ale samozrejme môžete.
4: Tento týždeň sa budeme spoločne báť s Vyháňačom diabla.
3: Pozor spoiler, nájdete vo všetkých podcastových službách.
5: Rádio FM. Počúvaj, čo chceš.
6: Já bych chtěl říct, co je moje teda největší životní přání. Já takhle čtu tu dobrodružnou literaturu, ale já bych se chtěl aspoň jednou do té Ameriky podívat, jak to tam vážně vypadá. No a chtěl bych taky říct, jak teďka přišel ten film Poklad na Stříbrném jezeře. Byl jsem na tom 3x a říkám, že bych to mohl vidět třeba 100x. Každý večer jednou.
1: Weekend FM s Gallagherom.